Jak na otvírám ty katánky, tam tak a sahy kubhá padají. Aby to měli v tom tým věta a taky, půjdu to pak do vďatí.